jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz malujeme, jen se mnou barvy vybíjí.

Naše oči suchý nezůstanou, kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. A jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej jak buši, chvíli tomu tichu naslouchej. A nepletem si soucit s láskou, berem to s nadsázkou, jen o sobě mi povídej. A milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou.

pojďme si lhát. Pojďme taktně mlčet o tom, co nás tíží, pojďme si lhát. Malé nepravdy ty přeci neublíží, pojďme si lhát. A tajně přát si zůstat aspoň chvíli sami, pojďme si lhát. To jsme se naučili od táty a mámy lhát. Že i přesto přes

za našu stodolu hruška maslová a za ňou stojí dřevěný plot. Za plotem mešká rodina Bušová, povím vám o nich takový hlod. Raz jdu ze šichty a vidím Bušku,

Zmatený zlostí, ulisně pravím, hledat je brýle, tuž to se bavím, tuž to jsem přišel, akorát vhod, au. Na poli mrtvá pod ovocnanem ležela buška, moja oběť. Všetci mysleli, že je s ňu amen, dokud mě začala na hubě mléť. Vyškantovala, priesli sem chory, když celý svět řeší územní spory. Mirovou cestu, no brali mě mory a ozval se mi v žaludku vřet. Au. Povídám, kdyby šlo enem o politiku, to by jsme spolu popili. Našli by jsme si drahu putiku a týdeň by jsme řešili. Jistě si ale popletla pojem, tu jde o hrušky a mám taky dojem, že to se řeší jedině bojem za použití násilí. Au. Za našu stodolu hruška maslova a za ňu stojí železný plot. Ostnaté dráty, brana dubová a čtyři toky hlídají vchod.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Snad bych uvěřil, že moře není slané.

se mi do klína, jak strom do suché země. Šeptáš, lásko, chci tě, a už vím, že jsi lhal.

telefon zvoní, to budou voní, no to budou voní. Zkusím něco říct, že tady nejsem, že jsem šel se

u našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dál jenom na chvíli, že by si rádi promluvili o samotě.

vysoce, co se mnou chodil stezkou Mohikánů. Po tajů plných ostrovech, kde 15letých je říše kapitánů. Vy jste znal plachty škuneru, co brázdí moře, dokud vítr vane. I sníh a led a bobří hráz, kde plání sviští trapy.

jak dým se táhne z táborů, kde písek zlátne a roh heren kypí. Opuštěnou prérií, kde zbyly kostry indiánských týpí. Vy jste znal ohně stopařů pod bílou skálou, když noc k lesům padá. I hřívy černých mustangů, co víří písek Jana Estacada. Ty obrázky mi dodnes září, jako kdyby měly zlatý rám. Na stezky snů a rudých tváří já se zase nocí

mořských kajaků, když navrací se zlovu k svému iglu. I džunglí dávných pralesů, kde svítí oči šavlozubých tigrů. Vy jste měl klíčky klukovství, co otvírají dobrodružná vrátka, tak na loveckých výpadech.

My stárnem, však sny nestárnou, tak díky za ně, mistře Buriane. A tak si myslím, že vy pořád u věčného ohně někde v kruhu sedíte a posloucháte příběhy svých malovaných druhů, co mají čapky z kožešin a jejich oči hledí ostře do dálky spod pestrých čelenek pošitých barevnými korálky. Do jejich tichých vět koluje mezi vámi kalumet, tak díky, mistře Burián.

sametu, už z něho nevymetu prach. Po kapsách zátky zpiva, to když jsem ještě mýval strach. Občas nás nechali i zahrát a my na klopě placku Havel na hrad hráli jsme,

názdy pod ní a já jdu po Národní a nic se neděje. Nahlížím do laterny, jestli tam Jirka Černý zase je. A nikde nikdo z těch, co byli, tam pod Václavem v oné chvíli, kdy Václav přilbici strhl z čela a na náměstí zněla píseň, že krásně je. Říkali z televize, že přišel velké krize den. Jaká pak sakra krize, to tu jde jen o peníze všem. Kde se ztratila slova o naději, o tom, že zázraky se dějí, když člověk chce a prach

podraží Praha střep. S nákupem za pár kaček a silnový sáček a v něm pár propriet. Ve flaškách, a že jich tu bylo, se všechno víno proměnilo ve vodu. Na Letenské pláni chystají nový pání sled.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Kdysi dávno pánu Bohu vypadl z kapsy na dýsek. Kutálel se, zastavil se až na pláži o písek. Ležel tiše do kafatí, vlny dolů nesmetly. Všechny ryby si v něm tenkrát v noci hezky početly. Co je psáno, to je dáno, a proto od těch dob všechny ryby mají nakázáno mlčet jako hrob.
0: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Až jednou sejdeme z hod,

stál, jak šance pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou nikdy.

hory tě zvednou. Nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou.

stáji vlitví do etruských spod. Oči ho vyzařují, podle ní po mořích vraky plují, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou níž,

kde okna byly čistý, kde na ně nelepily listy. Zbůh darma na svátek já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne že se hnedka ztratí.

kde se lidi rádi schází a kde smí co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli, kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům. Ten obraz, kde je dům, kde si lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v tenhle den.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černý nos, sametovou srst

slyš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

Leží a spí tam, slabouká, tichá, a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas bude tančit,

0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: Let předních dnů vnímám jak déšť, kruh lidí a jmen a pravdu a lež. A hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek, mám vždycky, když bolí den.

0: Bůh chraň.
1: Chraň Bůh, tě Bůh.
0: Chraň Bůh, Bůh chraň.
1: Zdaš Bůh.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

z důvodů prostých. Právě jsem překonal osty, už si mě vodíš na niti, to chlapci dí. Duška mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to chlap pozná.

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí, to chlapci ti. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se prášit.

moment, abych mohl jí říct, Ježíš, co jsem to chtěl, Bože dobře to ví, protože nemě tam, abych mohl jí říct. Lady si má.

potom ani nepomůže ruka zákona. Ale když se srazím s volem, lituju, že nejsem golem, vidím, že se zázrak nekoná. Někde voní Mariánka, za Rumcajzem letím

je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody, žádné fráze uvařené z vody, ze slepé.

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře, v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných.

kde vlastně jsi? Kde vlastně jsi? Ať jako stéblo trávy, anebo suchý list, dej mi moudrost, ať ve tvých vzkazech umím. Aspoň občas číst.

A já čtu ve slovníku česko-delfíním a hrozně moc s těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

kde si mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polohu, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

41, svět válka objímá. A její náruč krutá, daň první přijímá. I na mořích se střílí, muž s opinou řve dál. Teď na mořích my vládnem, náš Bismarck je tam král. Co děl palubu ježí,

Pak to je křižník Bismarck, s ledopadským se střetnem i nocí po něm slídí posádka lodi Hood. Kapitán u svých lidí tak velkou vzbudil chuť, na skalp křižníku Bismarck ten musí dolů jít. Jen na dně má svý místo, kdo ruší v moři klid.

chuť našel Bismarck, když týden v půlce byl. Hned Bismarck začal pálit, už na 15 mil. V dýmu slunce zašlo, oheň svítil, zněl. Jen pár prken se našlo, když hůd se potopil. Šest chmurných nocí, už hůd na dně spí. Celá marína strojí, šatci bitevní. Každá loď je na nohou, po šest dlouhých dní. A hledá křižník Bismarck, že ho ke dnu připevní. Nestačil se Bismarck sedmého dne skrýt. Byl to křižník archa, kdo zlomil ten klid. Jak děla rychle pálí, Bismarck se otáčí.

0: píšu, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

krásná perlička, to je prostě jednička. Šotek reklam nezřízeně klidně radí mojí ženě.

nepil, umřel taky. Ale kdo pije náš majový ležák, tomu se umřít nechce.

ruce se dál, on houfu holek stál a na kytaru hrál. Pár akordů, co někde okoukal, měl dlouhý vlasy a byl jejich král.

vážně nevím, o co kráčí. Dívenko spanila, ale silná jako hrad, je to snad postila.

Zavadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a préry v besty. V hlavě máme jenom samé zlato, všude kolem.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

postavy sladská vykouřen, zrak utírat jídro celem, spatřit kořen kulčivový, písmo na list tlačit perem, schladit tváře, poudlaní, éterické oleje pak, vykousat strach logů, spěněné sny sfoukat v kouři.

čekáme snad, až slunce zmizí. Na konci zahrady pod rybízy. A nebo jestli mezi slovy konečně někdo pohne tělem a Poirot zašeptá Hastingsovi, že čas je tu naším nepřítelem. Tady pod višňovými krovy ticho je bourec morušový a obaluje nás krep dešínem dovezenýma z Mantovy. Nežli společné plány s vinem, čekáme

Milion chvil, než někdo z nás dvou promluvil. Teď flotila slov, mysl obepí nás, nadpočetnější než ličína, se spoustou velkole.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Marušce táhne na 14, ráda čte Filipa a Bravo a líbí se jí Michael Knight, chtěla by se s ním toulat travou. To její očím nečte nic, snad jenom čárky z pivních tácků a ze všech metod výchovných ovládá nadávky a facku. Maruško, skončila ti poklidná sezóna, čekají tě 4 roky pekla.

že jsem jí plácl přes zadek, proto jí přece neubude. Já chci mít doma pořádek, jak řeknu Hergot, taky bude. Proč se ta holka zamyká, má nějak roupy v osmý třídě, snad nestydí se potříká, takovejch ve vaně už jsem viděl. V košilce, která sluší ti, nejdeš spát, protože se stydíš, očím si klidně rozsvítí.

to je klec, když okradou tě o soukromí, co ti chtějí vzít nakonec, až do čista tě zlomí. Jak jen to jde, tak utíc pryč, svěřit se náhle není komu, jako cejch pálí v ruce klíč, když po schodech se

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Aspoň pokud je mi jeho osud znám, vždycky bydlel sám nahoře v posledním patře. Bace,
1: štípej,
0: ta žila zase v přízemí. Na první pohled holka přízemní, na tom nic nezmění, i když ráda to zapře. Mastur a pace,
1: čteme Mastur.

Mastur jí potkal ten večer celkem náhodně. Oba na tom byli podobně. Rozhodl se svobodně a zbyt.

žádná výluka, na to můžeš klidně sázet. Mastur.

0: odejdou, těžko uvěří. Smějí se od dveří, jí slzy do očí se tlačí. Mastur a pace,
1: čteme mastur.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Radnice, ctihodných měšťanů z radnice. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hážou kosti. Nemáme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme, že

Dal jsem ti brácho a na úřad psaní šel dál. Psaní o tom, že jsem černej, že z fleku bych kradl. Zváčku jsem lovil pár centů a šéf mi v tom řekl.

prostřední stranu. Chytli přikáte starýho, bejatýho podvodníka, poště

kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stih. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim větší.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud Bill je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní, pro své pardy zemřel slabo.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. V teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je darmoděj.

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončity Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyly jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici.

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje, jdu to sem. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje,

0: je krátce po 10. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

nechme zase trochu žít. První se omlouvá další jistá, a vysvobození stále ne. Podaná ruka byla cizí, jenom přičíst na dluh života a být zdvořilý a za rohem pak kopnout vsteky do zdi. Večer ji drtil v obětí a ráno byl špatný, že ji nemiloval. Dveře se otvíraly a zavíraly, lidé odkázeli a nevraceli se, jenom velká myš se mihla na zpátek.

dna ještě nedohlédnout. Jenom přeřadit a neohlížet se, v křečovav se vřít a vychutnat lež okamžiku a loučit se bez naděje přihlížení. Probuzení vzétí svého těla, které se ještě chvělo posledním zepětí nepřicházejícího pohledu, přes který

a kdy už konečně taky jednou já pořád sahat do prázdna. Promiň, vždyť jsi byla docela milá.

schořela slova, prach slunce schoval, začali znova, stavěli novou Prahu. S pověstí vrahů a přece v kleče, překovej meče, zapomeň na Vltavu. Hořká jsou vína pod obojím, bláhová dřina, kůň běží nezastaví, kůň běží nezastaví.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

velký problém, i kdyby velký byl tak jako golem. Já už jsem takovej, vždycky mě potěší,

Kdybych byl vědec, vše uměl, všudy byl a žádnej blbec. Žena mi tak praví, ty moudrá hlavo, ceny se zvedají, ač není zdrávo. Tak něco vymysli pro svoji rodinu, ráda bych v kuchyni biozeleninu. Chvíli jen trvalo, než napadl mě nápad, koupil jsem zahradu, směr jího západ, a na tom políčku, že nejsem magora, ze země vytěžím pěkných pár brambor. A taky kedluben, celere a dýni, pohromím tchána, okouzlím tchýni, za každýho času.

znamení, abych si do koše nazbíral kamení. Ještě k tomu pak naproti v tržnici bych koupil brambory a modrou skalici.

se země zemědělec. Vždyť je to tak snadný, mám jasnou vizi. Vyhloubím jamky, pak zahrnu hlízy. Všechno hned udělám, tak jak si řeknu. Kdybych měl klobouk, před sebou smeknu. Každou tu jamku jsem označil šutrem. A dneska už nedělám, odjíždím skútrem. Týden už jedem tam, velebím přírodu. Těším se jak děcko na první úrodu. Skvělou mám máladu a nahoru frňák. Doma mě pochválej, jakej jsem kabrňák.

všelijak a na dně kapsy v horách štěstí hledám. Už týden sedím tak, čas trávím všelijak a na dně kapsy v horách štěstí hledám. Já ve snu viděl ve svých rukách zlato,

Tak kde kluci v duchu si říkaj, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj a trápení jsou někde

na parketách zůstaly, pravda je tenká, černá šmouha. Na schodech stopy, jako by ještě dýchal, za dveřma na dvůr, tím letá strouha. Prošlo pár dní, tvojí vůni voda někam odnesla. Stojím v předsálí, vzpomínky se posadily do křesla. Čáry na duši mi zůstaly, vyrytý černě, nesmazatelně. Občas to pálí, to potom prstem na skály kreslím tvůj obraz docela věrně. Tichomír a klid, to je to, co mi tu vždy

Dny a týdny škrtají, život si letí, vypadá jasně. Na tvoje fotky dívám se už jen potají, v noci v půl třetí píšu ti básně. Uběhlo pár let, vzpomínky se točí pořád dokola. Chci tě zas vidět, nebo aspoň strašně nahlas zavolat. Lásko, vrať se mi, nemůžu se pohnout.

jsem v bouři trosečných. Chtěl bych na pevninu pro dvě slova, pro prchavej okamžik. Díky za všechno, co teď už jen někdy v noci zdá se mi. Lásko, vrať se mi, lásko.

Dole bylo, jako vždycky k zalknutí, střední plot hledal suky v parketách. Rakejtle na přivítání a velké chvíle, které nejdou. Stejné tváře před rokem i za týden, sem tam si garderobu vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky z toho vzejdou.

lacino to děvče z lidu opíjí. Pohárek podchlazených nesmyslů nemá pojem a já dělám dojem, ovšem mohlo to být horší. Hodinky jsou jako berní úředník, málo kdo ho podplatí, ani louhem nejde dolů, ale jak se na zvířatech zkouší.

podlahu si každý zblízka prohlíží. Všichni toho máme zas tak akorát. Rachejme na přivítání pro ty, co se venku sejdou. Slečna bude chodit ještě tak týden a pak si z jinou místo vymění. Různě se to promíchá a pěkný zmatky z toho vzejdou.

spolu, zase spolu, jako dřív. Budem spolu, zase spolu, jako dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odlesk v řece. Vítr ji neodvál a v ohni neschoří. Můžeš ji ztratit, ale ona je tu přece. Kdybych ti všechno dal, a kdybych

Nebudu zoufat, nebudu doufat, budu jen vnímat, co přinese čas. Nebudu se soužit, budu jen toužit, co přinese zítřek, zas a zas.

úplněk. Tvář Panny Marie žehná svým jasem zasněžená pole. Tichá je ryba, strom.

Vedle je nahoře, co je v noci dole.

diga diga dou, diga dou. Támhle za Tamariškem a poštole s Ježíškem, diga diga dou, diga dou, dou.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Když si tehdy přinesla na talířku křupky,

skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř, otočila ven a vznikla.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: V ruce šátek, oči slzavý.

než budu kameny ubit za to, že jsem drze políbil svou ženu. Chci se radovat a zubit opřen v Hradce o kostelní stěnu. Moje údolí zurčelo potoky a pivem ze sudů. Ačkoliv žíznivý, nepil jsem patoky

školy, každý ráno ve vosu. Tlačenice v šatnách, stejný jarmelky a pytlík na svačinu. A ty smála ses jak raubíř pod vysypaným oknem na místě činu. A o přestávkách házela si drobky po lavičkách kosu. Protivnej hnědovokej anděl, co odstřihli mu svatozář. Flét na značky Yamaha, co se šklebí z podaktovky. Hudebka už začala a uče zase sršej blesky od taktovky. Duší studijní typy a srdcem každej popelář. A vlak nám odjíždí.

0: večer. Lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. A tak prázdnej peron připomíná třídu hned při trestu po škole. V hlavě máš rovnici snad těžší, než je souboj s Petákovou. Skelnej odraz zůstal, čí tanku si vrátil a tak nějak vychází s tobou. A ten anděl někam odjít i s tou svojí plastovou flétnou.
1: Hlášení školního rozhlasu.
0: Martin Felix se narodil 23. prosince 1994 a byl to asi ten největší průšvihář na škole. A když jsme se po pár letech sešli na jeho pohřbu s naší třídní, tak nás šíleně sjela a řekla nám: no mládeži, takhle vás teda rozhodně potkávat nechci. Proto je tato píseň věnována všem těm, kteří měli někdy dobrý třídní kolektiv. A pokud už jste se nějakou dobu pořádně nesešli, tak to koukejte udělat dřív, než taky dostanete vyhubováno od vlastní třídní učitelky. A pokud jste ve třídě měli taky takovýho protivného, hnědovokýho anděla, tak mu to koukejte říct dřív, než zase bude někde školní sraz před obřadní síní. Chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Šatny už tam nejsou, místo nich skřínky a děti nosej kroksy. Okna jsou z plastu, naše třída prázdná a tabule na fixy. Lavičky odřezaný, poslední zvonění, padlo i těch.

lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. Lidi z Ačka občas mizej, no tak si to tak neber.

ledničce korají zbytky Vánoc a den se klube nesměle. Je za náma to, co měla být, má i tvá noc a měla skončit veselé. Tam, kde se chlastem lásky škrobí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí,

Té loužičky se stávaj louží, chlastu, co smutky utápí. Z těžko tahá se ten, kdo utonout touží, sám sebe k smrti utápí.

0: tam, kde se chlastem lásky škrubí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí, skončí na dně, kdo chlastá moc.
1: Je krátce po 13. hodině.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři.

Včera šel muž krajinou, tichou pustou nevinou, bos mu

bouřka v kopcích, vinice u vesnic. Zmizel s nocí měsíc, půl měsíc, cesta vzhůru nás vede od lidí, a kdo jde první, nejvíc uvidí. Nemůžeš dál, a je to jen pár let, kdy si dobýval, teď jenom na výlet, roztáhl.

Tyhle chvíle jsou náplast na bolest, nezešílet, i když ti není šest. Bouřka v kopcích je hlas, co volá výš.

divadlo na malé oblasti zvláštní příběhy dává. Herci, publikum, všichni v jedné pasti, návštěva, žádná sláva.

ovací, bez květin, bez lesku, za skomírajícího potlesku. Skončil další jímavý příběh, zhasněte sál. Program slibuje večer.

žádné věci v šatně, všichni v kabátech sedí. Proč to vypadá, že je něco špatně, proč jsou všichni tak bledí? Kdyby se tak dal život vrátit zpět, pokusil bych se lépe rozumět všemu, co jsem tak špatně chápal, tak málo znám. Za to všecko, co mám dnes na triku, omlouvám se ctěnému publiku. Dopadlo to jinak, než jsem si představoval.

ptám se hvězd, co právo, ctnost a čest, kde jest. Stále marně se ptám, no vždyť to znám, jen pěst, tvrdá pěst, jenom

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Co pága si právě dělá, Francouz z Paříž.

Sít trpaj zlíčku kladívkama buší. Snad se jako meloun na dvě půlky rozkočí.

Havana směrem po sport a Dardanely. V rozbřesku nad Perským zálivem zůstal jsem docela sám. Už tady někomu

tak z paměti se tří svou krajinu, verši a dun. Zřetelně ruka mu třásla se, těžko by postrouhal křem. Omluvte, nervy mám v prdeli, ladies and gentlemen. Vytěsněli v očích a jazyky vypadlé ven. Nejhůře na tom byl psychicky reportér ze CNN. Na patře hotelu Hilton a vyprávěl kuvajtský šejk o tom, jak proběhla invaze, takzvaný útočný break. A zatím dole do recepce dorazili čtyři muly, přinesli pozdravy.

nastavím volibkům své vrásky na čele. Básníkům s neuznaným pro ni tvrdnou játra, až havé noci mění v chladné postele.

0: pro mě země čertěvem.
1: V hlavě se zatmělo, já nevěřil svým uším, kvůli své můze klidně přestal bych i být. Za malou inspiraci upsal bych jí duši, nezbývá než jí na dně sklenic utopit.

0: po nocích nebudu už nikdy verše psát. A hlavně s muzikanty přestanu se stýkat, až bude rozdávat, chci v první řadě stát.
1: Kdyby tady byl

A na Hajnýho vzpomenu si, jenž má hezkou dceru. Na Hajnýho Hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeší céricnost. Na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku. Jak bych vyzrál na Hajnýho Hrušku, na Hrušku a jeho zbytku.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber sílu, tušku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

Okna fabrik na umění do tmy září, to zasedají štáby. Trh nikdy nespí, budou Vánoce, je třeba podojit.

Já jsem osamělý pěšák, bloumám bez cíle a střílím do šuplíku. Hluboko v týlu, správce skladu cizích nápadů. Souboji o petržel bláznů, vzdálen na míle, depeše čtu ze zvyku. Ve starém stylu pasti kladu a šidím návna

hudba nikde. Na místo zpěvu jenom skřípot sanic, dobrej na Beskyde, Beskyde. Když se chci smát, samo se to trochu šklebí, nikomu nemusím říct.

pyžamu, v divanu či ve vikvamu, možná vás teď zklamu, ale umřu, já umřu. Řekl jsem si, Pavle, nedělej si ostudu, jsi štědek, tak počeli to sudu. A navlíkl jsem pletenou vestu, s taškou na kolečkách vyrazil k městu. S jednou babičkou jsem tvořil hezký tandem, čeká je na otvíračku před Kauflandem. A když jsem z něho za dvě hoďky vyšel ven, tak potkal jsem holku a řekl jsem jí dobrý den. A ona, ahoj.

0: šlechtic tu není.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

pořád. V městě, co nosí šat z tulipánů, splní se každý ze snů nebo plánů. Tam z mostu věcí hrozny karamelu, do nebe, které nikdy nezastalo.

a kde si ve mně odplouvá bouře. To je ta chvíle, kdy nemám nic v plánu, jen polibky deště

jen se naučit žít teď a tady, co víc si můžu dát. Začít se smát, přestat se bát, radostí.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Okay, settle safe.
1: Před pár minutami bylo 15 hodin.
2: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

jsi jako zlatá konfeta, krása letící vzduchem. Kde hledat slova tak ukrytá, co mohou vejít jenom tvým uchem? Oba jsme součástí naší soustavy, dva magnety v silovém poli. Lásko, už dávno měl jsem říct, že jsou věci jisté povahy, na kterých nezmění nic. Jsou ostré jako střepy z podlahy a musíš dát pozor, když je chceš vzít. Jsou součástí mé výbavy a vím, že míváš obavy, když se nad ránem vracím domů. Máš oči plné únavy, když pláčeš, tak mě to bolí. Tak už neplač, moje milá, jsi můj anděl, co přiletí hned. V nočním světle býváš bledá a tvé slzy jsou

loteriu visí tabule. Když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

dalí hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

St. Louis byl dobrý sluha, ale zlý pán. Chybí mi tvůj tichý hlas.

sazí. Rytmem je dunění kol, je silná jak rachot, když vlaky se srazí, a temná jak smuteční.

rozespátým marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat slzy tvé.

hodin končí představení, balím kufřík s kytarou, za po létech cítím tvoje pohlazení.

jsou z léta do mraku. Ještě pořád touhu mám hledat tvé stopy, přiznávám.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Co se ví na břehu o království prázdna, co pošeptá hrázný, co vyzvoní váza, za koho vydává se, kdo klimbá mezi spánky, na trůnu za očima. O čem si sní, na koho podobá se a o čem zpívá. U dna se mihne vranka, srdcem je u ní, on je její ženich a ona v tůni. Pod hrází u výpusti ve víru točí se kalná voda. Každý se jednou pustí, zadrží dech a pak se podá. A až ožení se, přeletí přes hladinu píseň kruhů. A kočí vymění obrok za ostruhu. Teprve po výlovu uvěří slovům porybného, že bude zase znovu, co kdysi bylo a co už není.

parkem šly dvě kostnatý dámy. Byla noc a byla tma, měli jen jeden malej přehoz, aby zastavili chlad, a tý vlevo náhle jakýs předmět na zem spad. Její kabelka. Prokleli dvě kostnatý dámy, setmělej a zmrzlej sad, že musí zpátky pro ten krám, že prej přesky byly nový. V tom se zjevil cizí chlap a pokáž.

Vytvořil si zemi a daroval jí život. Tak proč mu teď bráníš? Proč mu teď bráníš? Možná, že jsme všichni němí, nebo jenom nebyl.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Prstence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál, ke mně blíž, jako kdyby si hrál pes a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč,

štěkal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí a tohle foyer samý.

to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme.

uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, odemkl aktovku, otevřel aktovku, vyndal z ní obálku, na stůl odložil obálku, uzavřel aktovku, položil aktovku. Uchopil obálku, rozevřel obálku.

srdce. Odložil razítko, uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, otevřel aktovku, uchopil obálku, vložil tam razítko, zaletil obálku, uschoval obálku, uzavřel aktovku, uzamknul.

Nebeský oko všechno vidí, dívá se zhora dolů na lidi. I na to pískoviště, kde ti Tonda, co už chodil do první, ukrad dinosaura z Kinder vajíčka. A viděla to i Anička. To bylo tenkrát v 96. Ty jsi ho chtěl zpátky a tak si dostal pěstí a byla to první lež a první křivda a útok. Ani ta Anička už tě nebude chtít. Utekl si s pláčem za panelák, chtěl si supermanem být. Blbý dospělí tě vůbec nepochopili a zmlátili tě za to, že jsi přišel domů až ráno z hřiště, ale ty jsi věděl, to je teď a příště bude příště a tušil si, kluku, teď už to bude dobrý. Teď už máš vybráno, všechno zlý vybráno, z osudu vybráno. Ale pak táta někam zmizel, vyklidil svoji poličku a máma plakala modrým okem a ty zhledal svoji Aničku a doufal si, že to bude fajn a říkal si, mami, my už nikdy nebudeme sami. No pak ses poprvé brutálně zamiloval do čarokrásný vokatý voňavý holky, jak jinak. Studená sprcha honila chlapy a pekla jim v dolky, každej ti říkal, je to andělská mrcha, ta tě zdrchá. A ty jsi mu samozřejmě nevěřil. No pak jsi řek, no tak dobře, je lepší, že to bylo teď, dokud jsem ještě malý pivo, než kdyby už jsme měli prstýnek a hypotéku na barák a ona v bříšku 9měsíční vývoj, ale teď už to bude určitě dobře.

Když můj děda přišel do let, snídal opiát. Život ho pak přestal bolet a začal žít rád.

práci měla strašný peklo, Týna Zlatkovská. Do bod uší proudem teklo, tíseň obrovská.

mi tě, děvče, vezme, bude věčná škoda. Jestli mi tě, děvče, vezme,

Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně.

Jenže pro takový jako já tu není místo, protože tu chceme mít čisto a nestojíme o nikoho, kdo nám bude podkopávat náš systém jistot. Nemáme zájem o asociály a disociály.

Budeme mít stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže. Udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům.

Když mě to leká, vím, že ze mě uděláš lepšího člověka, že mě zařadíš do programu, že mi nahradíš tátu, že mi nahradíš mámu. Vezmeš mě na party a tam karty na stůl vyložíš. Řekneš mi, že když chci do tvý party, musím se stát partyovým zbožím. Řekneš mi, že v zájmu recyklace musíme se vracet k hodnotám minulý generace. A nakonec v rámci team buildingu všichni společně hodíme ručníky do ringu.

rozespátý marně hledám oči tvé a ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat slzy tvé.

hodin končí představení, balím kufřík s kytarou, za po létech cítím tvoje pohlazení.

a povídal, že konečně už chtěl by mít klid, aby nemusel se za volantem lít. A dispečer té noci byl starý voda, který je starší než sám čas, a povídá: hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatují, víš, hochu, já jezdil skoro se vším, mě už i sám popovický kozel na svém hřbetě nosil, a ty tu pláčeš nad jednou nepodařenou jízdou. Víš, to povídám ti já, řidič ten tvrdý chleba má, ví, co je motor, rotor, akumulátor, stator, kondenzátor, karburátor, kráčející exkavátor, rozdělovač, palec, kastle, park, válec, vedadlo, hever, zlomenina, žeber, kufr, fofr, koukej, uhnout, fotr, velkej rum, sanitka, prázinec, záchytka, musí řídit rukama, nohama, jo, řidič,

dálce, už jedu na dva válce, co z toho auta zbyde, zvážím na decimálce, koupu se maně, svý ojový vaně, pneu a gumy, každý jezdí jak umí, můj vůz 100 koní a 3 slony.

Radio Folk. Nic víc, nic míň.

kromě fialky, co jí udolal písek. A stopy poutníků do svaté země končí v nedohlednou

a v tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají píseň pro nevěstu.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů začíná. Hlavní jsou všechny role, každá replika v týhletý frašce váhu má. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj řížin. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines a ladin. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, ten křivák na zdi.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, ten křivák na zdi je můj stín.

jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hrají. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlaný hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatykačích, všude tady visí po stěnách. Bandoleros hrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu, dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.

nejmín včera, co odešel jsem a zbyla po mně černá díra, černá káva, nedopitá, prázdná postel. Ztratil jsem se ve velkém světě, na rohu ulice sbíral vůně a toužil po všem vidět moře, běžet tam, kam vítr pískne je. Snažil jsem se pochopit

Je konec sezóny a párkař spí, je konec sezóny, nastydlí. Včerejší fazóny jsou dávno k smíchu, je konec sezóny, konec letních hříchů. Kelímky na pláži přetékají vzpomínkami, co byly pospolu, jsou už zase sami. Jen vítr prohání cáry starých novin, to bylo tunelů a zaručených rovin. Je jitro podzimu, příslib tuhé zimy, pořadík na rýmu, v ústech skřípou rýmy, co červen nadělil. Mi září vzdalo, jak je to všechno pryč, a nebylo to málo. Otisky těl v písku s prázdnými jmenovkami, včerejší milenci jsou dnes sotva známí, v ústavech pomáhají. Od nechtěných dětí, jako by s tebou žil ještě někdo třetí.

jsem ti sezónou, v níž se netleskalo, teď ze slova nechlad. A vítr spolí za dveřmi listopad a celé tělo bolí. Byla s mou sezónou a já byl tvou, byla s mou sezónou předem zabitou.

použitá. Neplatím hotovostí z pásu, neplatím mladolčivita. Za zády hledám cizí jezdce,

vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a byl bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci? Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17

0: Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesař, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví, od marných zápasů. Marie zašeptala,
1: mě to Josef nevadí.

dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osaměla, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny sekvojových dřev.

Mládenec útloboký odvazuje od břehu člun. V rákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. Klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce

a nohy tě zebou. A na zdi vidíš vlastní stín. Usínáš i ve mně, já tebou. Však za obzor sám poletím.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Včera jsem potkal stonožku, šla po ulici o berlích, někdo jí dupnul na nožku. Zmrzačil stonožku a pak jsem potkal hlevíždě, šel po ulici a strašně klel, tak jsem ho kopnul do hýždě. Z prostého hlemíždě.

Dneska jsem sledoval myšičky, běhali po stěnách pokoje, chlupatý bílý maličký, než vlezli do stroje. Je, stroje na kusy rozkrájel. Lezli po stěnách rozkrájený, já jsem se u stolu napájel, když je ten stroj rozkrájel. Tyhle sny, ty mám rád, zvlášť tak po 10. sklen.

zvířeřem se jednou slíhá. Kulatej, fousatej trpaslík, odložil si šatičky, kabát, trenky, botičky. Tak stál za keřem jenom tak, bylo mu asi všelijak, zřejmě proto hned, jak se zeslíknul, se znova oblíknul. Se asi přiskřípnul. Tyhle sny

přístavu. Včera po létech jsem slyšel zpívat racky nad hlavou. Teče kořálka a léčí únavu. Holky jsou každým okem

Sony, hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas a

jsem, stal si se dnes. Nejsi už zrzavý Johnny, teď si krvavý pes.

klesla dřív, než zbraň si zdvih. Johnny, tvá ruka krvavá, brzo

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u kole, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

všichni měli kdysi spolužáky. V myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky. A máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce. Změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem. A telefon se s námi nebaví.

tu cestu z kamení, co od malička s bráchou znám. Dva páry nohou vždycky pokoří. S kytarou v ruce si šla

Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a byl bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci? Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17

0: Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesář, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví, od marných zápasů. Marie zašeptala,
1: mě to Josef nevadí.

dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osamělá, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Zase v tom lítá, prázdný sny mám a trochu toužím,

hromady bláznivých vlastních přání. Berou mi síly, když se ohlížím.

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny sekvojových dřev. Na tisíc kilometrů slyším její velmi něžný zpěv. Mládenec útloboký odvazuje od břehu člun. V rákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. Klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce

Čekám, jestli někdo zazvoní. Zatoulanej buldok, věštci na koních. Dráteníci, hlad, syn, co z nebe spad. Snad pořád ještě čekám, jestli někdo zazvoní. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si plout. Přízraků jsem včera potkal víc, než byl můj cíl. Potírali chodník

stih jsem včera potkat víc, než byl můj cíl. Až přiletí havrani na pár drzých soust, budu všemi dveřmi lehce do rytmu si tlouct. Havrani mají svátek, když klovou tvrdou zem. Kránu má můj pokoj vždycky lichý počet stěn. Telefonní seznam mění

chlebě nad ní, hosté bezvadní, skřídel mají vějíř, u stolu jsou bezraní. Navzájem si krákoráme zprávy do uší, kdo se dobře leskne a kdo s kým se vytuší. Déšť noc odbíjí, zlé nám promíjí, potichu si povídáme, uši u duší. Havrani mají svátek se mnou gratis večeří, znají podivný ságy, kterým každý nevěří.

Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Nedá se popřít to, že půvab měla,

teče voda po Urbíně do Bystrických rolí. Vzkázala mi moje milá, že jí srdce bolí. Teče voda dolů Hronem, dolů do Dálavy. Vzkázal jsem já mojí milí, ať mě pustí z hlavy.

posteli, aby se nezdálo, že jsme

Voda za mraky. Chtěla bys plout mezi oblaky. 100 000 přání si nechat zdát, aby tě Pán Bůh měl rád.

kolečky. Jenom mi zbloudilé dvojtečky, čekáme, co se nám

Znáte ženy, když na vás upnou zrak, kolena se zlomí, hlavu zatmí mrak, co teprve loty, tak když se rozhodne, do dvou jediný svůj pohled zabodne.

Muži proti jdoucí, ti si zakusí, Loty trhá plošně, srdce na kusy, Amor z jejich očí, lstivý partizán, vrhá šípy různoběžně do všech.

pěkná holka, to je zase fakt. Potkáte-li pak, pamatujte však, ta nebezpečná síla, jež vás pronikne, je dvojnásobná nebezpečná.

je mi to líto, vždyť zabolí to akorát. Žárlím, já si žárlím, řekni proč, řekni na všechno.

zas jedno ze smutných rán. Jenže teď v hlavě mám plán, vyjdu z bodu A do bodu B až C, možná ještě dál, až na kraj světa.

to fakt umí. Ještě pár slov o soukromí, jsem jakej jsem, někdy anděl, jindy na pěst, ať je sucho nebo

země leje. Bory šumí, to fakt umí. Ještě pár slov o soukromí. Jsem, jakej jsem, někdy anděl, jindy na pěst.

dál, až na kraj světa. Výjdu z bodu A na okruh trekovej, já už jsem takovej, až země leje, až země leje.

Tenhle ten vousatý šedivý strýc při dobré vůli mohl by být bůh. Koukněte právě teď rozjasně líc a z dýmky vypustil kouřový kruh. Před sebou skleničku fernetu má, občas je dobře nahořklou chuť.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Hej, není na tu zábavu přelít.

Církevní tatíci čertu se prodali, za úpis mlčení pohodlí dostali, do kleští chytili učení Kristovo, dali si odpustky za prolhané slovo. Haleluja! Církevní tatíci strachy se pomátli, do kruhu sofismat věřící zapletli, v bludišti prospěchu cestu si hledají, ve stínu kostela se spásou kšeftují. Haleluja! Církevní tatíci láskou vyhrožují, kdo s čertem nepůjde, tomu ji nedají. Milost rozmělnili biskupským halířem, svědomím čarují nad plným talířem. Haleluja! Církevní tatíci s předplaceným nebem prorokům vládnou svým mocenským souhlasem. Na spásu nevěří, na zemi ráj mají, v palácích bydlejí, nekážou, kecají. Církevní tatíci ke Kristu vzhlížejí, mají ho na kříži, tam si ho nechají.

refrénu zahrají samopaly ve jméno humanity. Ve jméno

svíčka zas o kousek schořela, zas jeden rok doplul k molu. Život jsou koně splašený,

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tik tak, hodiny dělají

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jed v čistý vodě, keci v kleci, já tu knihu čet. Zaměří tě, pak tě složí anonymní vrah, co si plete obraz boží.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Houkni. Tamhle je Orion. A když se podíváš trochu víc zpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio. A možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

a Jameson v Dublinu. Žlutý čilimníky a jarní vítr v Bray.

tamhle je Orion. A když se podíváš trochu víc zpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio. A možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

0: mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Na sjezdovkách tráva kreslí mapičky, sníh se loučí, hory půjdou domičky, sedačky se seřadily do řady.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Setřu si jackpot z čela a vsadím do rulety, nás čekají jiný světy. Jak bys to nevěděla, stačí jen 300 mega a sny se uspokojí jak malý kostky lega.

je nám 30, v ráji pod fíkovníkem, já chtěl bejt s bohatlíkem. A ty z bohatlice, číslo a další klapka, tu scénu vidím jasně, už kradu zlatý jabka, už budem se

hledám dětský knížky o uctívačích Ginga, o džunglích od Kiplinga. Je lehký spadnout z výšky, když mapu kreslí Crusoe. Na kuchyňský lince nemelte s plnou pusou.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Když ti ve mrazu kachlová kamna zhasnou a když ti fešná angličanka přede dveřmi řekne zasnou, když se darovanou pentlí píchneš do prsteníčku a tvoje nový Bentley jede jen na jedničku,

zvony v mracích nad kostelem. Bojím se, ve větru mi plují sny i přání. Budu stát ve svetru a čekat na svítání.

dokud ti dva nepostrácí zbytky světla z papíru. Neví malíř, neví básník, že si myslí na to též, a už vůbec to, že já s ní jsem v galantním stylu.

straně, kvůli té letité krasavici, co je v AZ magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, došla pára, pán Bůh ví, co bude s námi. Strojvůdce si servá.

nový bledě modrý šál. Třímetrový bledě modrý šál. Čtyřmetrový

svět byl krásnej, umytej. Jak pěkná holka, co má 20, a já sám celtou přikrytej. Chystal se dál, proč pak se vracet? Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali jméno? Uhasil.

počasí, jak by nebyl máj. Trpěl jsem jednou ze svých nálad, pak píseň napsal na papír. Kritik by šílel, dejme tomu, nebyl chýr a netopír, jen smutek, že už

dnes je nám volno. Ono mi to vyjde. Já chci bejt sama, tak běžte všichni ven. Já se dnes těším.

tam najdu. Lidi, to je hlína v tom starým hrnku. Vidím osud svůj, co zbyde na dně. Jen černá sedlina, ten černý logr, to je

0: Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli.

Tančil jsem s Marií v laciným lokále, na stole půl litry, u stolu veselo zednický varhany, forte a tak dále. Říše mi šplouchalo labutí jezero. Tančil jsem s Marií v laciný putice a jsem si folklórně do skoku zavískal. Za chvíli po mně už lezla jak štěnice.

krok ten chlípný valčík, za okny voněl nám parčík. No tak pojď, Marie, bude to obrovský, já jsem tvůj louskáček, já jsem tvůj Čajkovský. Uvěř mě, Marie, jsou z tebe celý hin, já jsem tvůj Dalibor, Otelo, Lohengrín. Když se mi nepodáš,

jak voní Krchov. Plav domů, Marie, už toho bylo dost. Zítra mi zaspíváš svou ódu na radost. A tebe, frajírku, zašlapu do země. Já nejsem medvěd, jsem Vašek a neštvi mě. A pak mi rytmicky střelil pár facek. Vyhráli vejvoda,

0: fuj.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

zátokách ticha se mi ztratí. V tu chvíli přál bych si nebýt už sám, diváky hledám podél trati. Zkouším tě najít, zkouším tě psát, obojí téměř marně.